0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

jsi za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čím si, Calvin Klein. Tak

Mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál Rádio skupina New Order, za chvíli Roxette, Samantha Fox nebo Gypsy Kings. Na Signál Rádio vám hrajeme to nejlepší z 80. let už 5 let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdrží vás nehoda na silnici 602 u obce Lavičky u Žďáru nad Sázavou, je to tam se zraněním. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 20 u obce Krsy na Plzeňsku a nehoda se zraněním se stala také na silnici číslo 6 u Chebu. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 4. září, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. ODS, STAN, Piráti, KDU, ČSL a TOP 09 už dříve avizovali, že napadnou jak způsob přijetí změn, tak i jejich samotný obsah. Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka v srpnu poskytl rozhovor skupině, která se před ním vydávala za novináře. Aktivisté včera zveřejnili video a tvrdí, že ministr i jeho ochranka podcenili bezpečnost. Ve studiu například údajně nepostřehli makety zbraní a výbušnin. Macinka ovšem říká, že o celé akci věděl a šlo podle něj o podvrh. Satirickou i k Nobelovu cenu letos získali vědci za výzkum líbání. Zkoumali mimo jiné, jak se během evoluce vyvíjelo chování lidí při líbání a proč lidé při polibku naklánějí hlavu na jednu stranu. Ocenění, které upozorňuje na neobvyklé a zábavné vědecké objevy, se letos udělovalo už po 35.
0: Co se děje v regionu?
2: Bývalá tramvajová vozovna Orionka na Vinohradech se dočká nového využití. Městská firma Technologie hlavního města ji přemění na kulturní a komunitní centrum. Podle plánu, který schválili radní, by na venkovních plochách mělo vzniknout reuse centrum pro využití starších věcí. Připomeňme, že někdejší vozovnu odkoupila Praha od dopravního podniku za téměř 190 milionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy. Proč, tak to už ví sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Odpověď je jednoduchá. V Praze se totiž ode dneška do neděle koná Czech Darts Open, tedy jedna ze zastávek evropské tour. Do Letňan míří tisíce fanoušků. Těší se především na nejlepší dva šipkaře současnosti. Jedničku Luka Littlera a dvojku Luka Humphreyse. Vítěz si odveze šek téměř na milion korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme převážně oblačno, především na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později i tady místy bude pršet. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce 31. Tolik zprávy, počasí a teď už vám hezké ráno popřeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Se 6. hodinou startuje na Signál Rádiu páteční ranní vysílání, který vás také dnes provede Jirka Svoboda. Ani jsme se nenadáli a už je tady konec dalšího pracovního týdne, který nás dovede k víkendu. Tak pojďme do toho nového dne vstoupit pravou nohou, s dobrou náladou a my vás k tomu vybavíme důležitými informacemi a probudíme vás hudbou 80. Ještě jednou dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné ráno vám všem, kdo právě ladíte Signál Radio. Dnes jsme se probudili do pátku s datem 4. září. V ruce mám kalendář a na něm jsou dnes dvě jména, Jindřiška a Rozálie. Svůj den by dnes měl filmový scenárista, režisér a také příležitostný herec Juraj Herz a mezi narozeninové oslavence patří například filmový režisér a animátor Jan Švankmajer nebo herec Wes Bentley, kterého známe z filmu Americká krása, Hunger Games a nebo ze seriálu Yellowstone. Od nás letí velké gratulace. Na dnešek taky připadá Světový den sexuálního zdraví, Den makadamových ořechů a je také Den lenivých matek, který připomíná, že i mámy mají právo si chvíli odpočinout a prostě třeba celý den lenošit. Teď ale nelenošte, před námi je celý den a já vám všem přeju dobré ráno.
1: Signál Radio vám přeju.

Rytmu Gypsy Kings vstupujeme na Signál rádiu do pátečního rána. Aktuálně máme nad Českem polojasnou až oblačnou oblohu s příjemnými teplotami, nejčastěji v rozmezí od 13 do 18 stupňů. Praha a Mělník měří 17 stupňů, Mladá Boleslav a Kladno jsou na 16 stupních a Brno se Znojmem vstupují do nového dne s 19 stupni. Dnes nás bude provázet převážně oblačná obloha, na severu území ojediněle s přeháňkami. Přes den se bude místy vyjasňovat, ale večer se od severu zatáhne a později se přidají přeháňky nebo déšť. Není vyloučená ani bouřka. Maxima dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude až 31 stupňů Celsia. Takže bude před námi takový typický letní den, i když s troškou srážek. Tak si nezapomeňte deštníky. Ráno.

0: Ráno nám na Signarádu zpříjemnila skupina YouTube. Před 6:30 ještě dorazí Šalom, ale pojďme si taky říci, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Zástupci opozičních stran dnes ústavnímu soudu podají návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, kritizují možnost nekontrolovaného zadlužování státu. Ode dneška by po několika denní odstávce měl znovu začít fungovat online vyhledávač volných míst na webu Úřadu práce. Na výstavišti v pražských Letňanech se dnes a zítra koná veletrh sběratel 2026. K vidění bude mimo jiné originál pražského groše, ale také poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice a nebo staré akcie. Představí se zde 250 vystavovatelů. V Žatci dnes začíná tradiční dočasná chmele. Na programu jsou tradice, hudba, ale také spousta piva. Na brněnském výstavišti dnes začíná festival vědy a techniky. Představí se na něm více než 100 vědecko-technických institucí, vzdělávací organizace, ale i vysoké školy. Festival potrvá do neděle. Ode dneška do 6. září se v Hradci Králové koná mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Utkají se v několika disciplínách, včetně té královské, precizním požárním útoku. V Praze se ode dneška do neděle koná mistrovství České republiky v plážovém volejbalu. Nedělní finálové boje živě odvysílá Prima Sport. A v Německu dnes startuje světový šampionát v basketbalu žen. Ten se koná vždy jednou za 4 roky. Letos na něm startuje 16 týmů. V jeho úvodu český tým dnes nastoupí proti Itálii.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám v 6:30 dospívala skupina Shalom, dál už to bude Whitney Houston, Desire Less anebo Bryan Adams.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě dvou osobáků došlo na silnici 42 v Brně, projet se tady dá s opatrností a ztracená pneumatika leží v jednom pruhu na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru z Brna, tak tudy jeďte opatrně. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

Whitney Houston při pátečním ránu zatoužila tančit a vy to klidně v naší společnosti můžete udělat. Za chvíli už třeba v rytmu Desireless nebo Bryan Adamse. No a za chvíli taky probereme aktuální počasí, mrkneme, o čem se dnes píše a připomenu i dnešní soutěž. Tak nikam neodcházejte, přeju vám krásný pátek 4. září.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia. Dnes ráno máme nad Českem polojasnou až oblačnou oblohu s příjemnými teplotami, nejčastěji v rozmezí od 13 do 18 stupňů. Praha a Mělník měří 17 stupňů, Mladá Boleslav a Kladno jsou na 16 stupních a Brno se Znojmem vstupují do nového dne z 19 stupni. Dnes nás bude provázet převážně oblačná obloha, na severu území ojediněle s přeháňkami. Přes den se bude místy vyjasňovat, ale večer se od severu zatáhne a později se přidají přeháňky nebo déšť. Není vyloučená ani bouřka. Maxima dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 31. Taky přes možné přeháňky vám všem přeju hezký pátek.
1: Ty nejlepší

0: Na Signál Rádio Desireless za chvíli to budou Supertramp anebo Bryan Adams a už jsem taky za vás prošel zpravodajské weby a tady je pár zajímavostí, o kterých dnes informují.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu opět vzrostly. Před víkendem tankujeme benzín v průměru za 42 korun a 34 haléřů. Průměrná cena nafty se dotýká 46 korun. Analytici očekávají, že ceny u čerpacích stanic i nadále porostou. Nejvíce nafta, která by mohla zdražit ještě o více než korunu. O národní soutěž vín je mezi producenty letos opravdu mimořádný zájem. Do soutěže přihlásili přes 2900 vín. Výběr toho nejlepšího z tuzemské vinařské produkce má několik stupňů před výběru. Komise následně rozhodne o absolutním celonárodním šampionovi soutěže, vítězích jednotlivých kategorií a o stovce vín, která vytvoří Salon vín České republiky pro rok 2027. Výsledky budeme znát v listopadu. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu suchu chystá snížit odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je nyní 15 metrů pod běžným stavem. Poprvé v historii tak začne vylepšovat průtok v řekách voda ze Slabské nádrže. Pokud by začalo pršet více, mohla by se situace změnit. Do Ligy mistrů vítězně vstoupili hokejisté Pardubic, kteří porazili polské Tychy 6-0. Plzeň pak deklasovala švédský Regl 4-0. Naopak Liberec prohrál na ledě Tapary Tampere 3-6. A na tenisovém US Open se dařilo Jakubovi Menšíkovi, Marii Bouskové a Nikole Bartuňkové, kteří postoupili do třetího kola.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem a mám takový návrh. Poslední pracovní den tohoto týdne si můžete zpříjemnit a udělat ještě krásnější. Můžete totiž získat úplně poslední poukaz v hodnotě 1000 korun na farmu Hanč ve Vrňanech u Mělníka. Tam si vyberete spoustu čerstvého ovoce a zeleniny, nově taky dýně, cibuli na uskladnění, ale také sazenice do zahrádky nebo truhlíku. No a když vám tam vyhládne, tak můžete samozřejmě ochutnat i spoustu lahodných dobrot ve zdejším bistru. A že je to opravdu dobré, mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. O poukaz budeme hrát před půl devátou na čísle 910 260 910 a výhru získáte za jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Moc vám držím palce a určitě se na podrobnosti podívejte na naše webové stránky signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádio.

0: Tři minuty před 7 hodinou nám na Signál Rádiu dospíval Brian Adams, se mnou je ve studiu Lucka Synková, vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké páteční.
0: Tak Brian nám zpíval o létě 69, dnešek má být vlastně nejteplejším dnem celého tohoto týdne. Na víkend se jako na potvoru ochladí a teplo přijde zase až v pondělí, no je tohle to normální?
1: Jseš naštvaný po ránu, koukám pěkně.
0: No tak jsem, no, tak když máš volný víkend,
1: v neděli se to trošku uklidní, nebudeš klepat kosou, v neděli má být, myslím, jestli to zase nezměnili, znáš to, to mění každých 5 minut. V neděli psali kolem 25 a docela slunečno, jenom ta sobota bude proplakaná, ale znáš to. Říkají, bude pršet, pak neprší.
0: Jestli já v pondělí ráno přijdu s rampouchy u nosu, tak si mě nepřej. Co máš ve zprávách?
1: No tak to, abych nechodila v pondělí do práce. Ve zprávách. Německá policie opět včera zasahovala u podezřelého předmětu. Tam je to tento týden velmi divoké u našich sousedů, tak podrobnosti za chvilku. No a o víkendu se jede velká cena Itálie vozu Formule 1 a o tom víc kolega Petr Plintovič, náš sporták.
0: A pak opět to nejlepší z 80. Belinda Carlisle, New Kids on the Block anebo CC Catch.
2: Signál Rádio doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 221 u Perníku na Karlovarsku. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 151 u Budíškovic na Jindřichohradecku a na dálnici D10 ve vozovce na 61. kilometru ve směru z Turnova na Prahu válí spadlá plachta. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné vstávání a hezké páteční ráno přeje Lucie Sinková. Motoristé se včera s premiérem Andrejem Babišem na podobě rozpočtu na příští rok nedohodli. Navrhují změny, které by mohly schodek snížit o 20 miliard korun. S navrženým deficitem 389 miliard nesouhlasí a chtějí výraznější úspory. Jednání budou pokračovat v pondělí. Kvůli extrémnímu suchu začne povodí Vltavy snižovat odtok z Orlické přehrady. Její hladina je už zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Dnes proto začne povodí využívat zásoby vody ve Slapské přehradě. K takové situaci tam dojde vůbec poprvé v historii. V německém Dormagenu včera policie zasahovala u podezřelého podnětu na elektrické stanici. Podle policie by mohlo jít o odpalovací zařízení. Německo přitom v posledních dnech zaznamenalo už dva útoky na elektrické rozvodny. Záchranáři v Nepálu vyprostili z tunelu vodní elektrárny dva přeživší. Dodejme, že ničivé povodně si před týdnem vyžádali už přes 1200 obětí.
0: Co se děje v regionu?
2: Řidiči i chodci se v Praze musí v sobotu připravit na podívanou a také komplikace. Vyvrcholí totiž 14. ročník Prague Harley's Days. Prahou tak projede v rámci spanilé jízdy až 800 motocyklů. Řazení strojů začne v 9 hodin v dolní části výstaviště. Samotná hodinová jízda Prahou pak odstartuje v 10 hodin a 30 minut. Pořadatelé oznámili, že letošní ročník je zároveň posledním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa Formule 1 pokračuje a podrobnosti dodává sporták Petr Plintovič.
3: Šampionát pokračuje v neděli velkou cenou Itálie a piloti budou nahánět lídra seriálu Itala Kimiho Antonelliho. Ten kvůli nedovolené výměně motoru odstartuje jako poslední. Na prvním místě průběžného pořadí má Antonelli náskok 59 bodů před kolegou z Mercedesu Russellem a Lewisem Hamiltonem na Ferrari.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme převážně oblačnou, především na severu, ojediněle s přehánkami. Postupně bude oblačnosti od jihu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později i tady místy bude pršet. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce 31. Tolik zprávy, počasí a teď už vám hezké ráno popřeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Už bylo 7 hodin a dnes je před námi pátek 4. září. Svátek proto slaví Jindřiška a Rozálie. Svůj den by dnes měl filmový scénárista, režisér a také příležitostný herec Juraj Herz. Mezi narozeninové oslavence patří filmový režisér a animátor Jan Švankmajer anebo herec Wes Bentley, kterého známe z filmu Americká krása, Hunger Games anebo ze seriálu Yellowstone. Přeju jen to nejlepší. A už tady chystám výběr několika dnešních výročí, tak na ně chvilku počkejte. Zdraví vás Jirka Svoboda, přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezký den se Signál rádiem, je 4. září a to byl v roce 1837 den, kdy vynálezce Samuel Morse světu poprvé předvedl telegraf. My se telegrafickou rychlostí vrháme proti proudu času za připomínkou dalších výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2006 ke svému prvnímu zkušebnímu letu s cestujícími na palubě vzlétlo největší linkové letadlo na světě Airbus A380. V roce 1890 rozbouřená Vltava poničila Karlův most, dvě barokní sousoší se zřítila do vody a zahynuli čtyři lidé. Stoletá voda dorazila až na Staroměstské náměstí. V roce 1888 George Eastman patentoval první kameru na svitkový film a zaregistroval značku Kodak. V roce 1880 byl vydán patent na stroj na výrobu cigaret, který dokázal vyrobit 200 cigaret za minutu. Byl to historický zlom v jejich výrobě. A v tento den v roce 1781 španělští osadníci založili město El Pueblo de la Reina de Los Angeles, tedy dnešní Los Angeles.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Energii do nového dne nám na Signál Rádiu vnesli Pointer Sisters. Máme tu ráno s teplotami, za které by se nemusel stydět ani červenec. Máme totiž nad Českem polojasnou až oblačnou oblohu a měříme nejčastěji od 13 do 18 stupňů. Přes den nás pak bude provázet převážně oblačná obloha, na severu území ojediněle s přeháňkami. Přes den se může místy i vyjasňovat, ale večer se od severu zatáhne a později se přidají přeháňky nebo déšť. Není vyloučená ani bouřka. Maxima dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude až 31. Pátek tedy bude s letními teplotami. Užijte si je, protože o víkendu se ochladí.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu, chystá se tady Madonna, která nám zaspívá ještě před 7:30. No a také poslední pracovní den tohoto týdne bude plný zajímavých událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Zástupci opozičních stran dnes ústavnímu soudu podají návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Kritizují

0: možnost nekontrolovaného zadlužování státu. Ode dneška by po několika denní odstávce měl znovu začít fungovat online vyhledávač volných míst na webu Úřadu práce. Na výstavišti v pražských Letňanech se dnes a zítra koná veletrh sběratel 2026. K vidění bude mimo jiné originál pražského groše, ale také poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice a nebo staré akcie. Představí se zde 250 vystavovatelů. V Žatci dnes začíná tradiční dočasná chmele. Na programu jsou tradice, hudba, ale také spousta piva. Na brněnském výstavišti dnes začíná festival vědy a techniky. Představí se na něm více než stovka vědecko-technických institucí, vzdělávací organizace, ale i vysoké školy. Festival potrvá do neděle. Ode dneška do 6. září se v Hradci Králové koná mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Utkají se v několika disciplínách, včetně té královské, precizním požárním útoku. V Praze se ode dneška do neděle koná mistrovství České republiky v plážovém volejbalu. Nedělní finálové boje živě odvysílá Prima Sport. A v Německu dnes startuje světový šampionát v basketbalu žen. Ten se koná vždy jednou za 4 roky. Letos na něm startuje 16 týmů. V jeho úvodu český tým dnes nastoupí proti Itálii.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé nám na Signál Rádiu dospívala Madonna. Dál se těšte na Shakina Stevense, zpěvačku Cher anebo Opus.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, Židenická ulice, tady záchranka zasahuje u nehody auta a motorky. Osobní a nákladní auto se srazily na D8 na 15. kilometru ve směru na Ústí a pozor taky na nehodu se zraněním na D1 na 150. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady se tvoří dlouhá kolona. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Kdybyste neměli na dnešní večer žádné plány, pak budeme rádi, když ho strávíte v naší společnosti. Chystáme pro vás pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Ploužáky a zamilované písničky budou z našeho éteru znít od 9 večer až do 2 rána. Ostatně tak, jak jste na našich vlnách zvyklí každý pátek. Tak už dnes večer The Power of Love tady u nás na Signál Rádiu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem. Pranostiky říkají, jaké počasí na Rozálii, takové po celý měsíc trvá. Ale taky se říká, vyrostou-li v září houby, bude mírná zima, nerostou-li, bude tuhá. No, houby v některých regionech Česka už rostou, a tak na ně můžete zkusit vyrazit o víkendu. Nás dneska čeká převážně oblačná obloha, na severu území ojediněle s přeháňkami, přes den se bude místy vyjasňovat, ale večer se od severu zatáhne a později se přidají přeháňky nebo déšť. Není vyloučená ani bouřka. Maxima dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude až 31, takže je před námi den s ryze letními teplotami. Já vám přeju hezký pátek a posílám Opus.
1: Už 5 let vám na Signál rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Dnešní ráno nám na Signál Rádiu pěkně roztleskala skupina Opus. Za chvíli už třeba Sheena Easton, ale nejdříve se vydáme ke hvězdám. Vyvstává otázka, jestli poletí ježek v kleci do vesmíru. Pomoci mu v tom dokonce můžete i vy. Kolega Luděk Savana Urbánek se totiž vrátil ze Stínadel a má čerstvé zprávy od Vonské rady.
1: Hezký dobrý den, česká mise k Mezinárodní kosmické stanici ponese do vesmíru českou vědu, technologie i vzdělávání. Spolu s nimi poletí také příběh České republiky a vznikl nápad, aby jedním z předmětů, které si český astronaut Aleš Svoboda vezme sebou na Mezinárodní vesmírnou stanici, byl také ježek v kleci, symbol spojený s Jaroslavem Foglarem, rychlými šípy a tajemstvím Stínadel. Ten provází už několik generací čtenářů. Bylo by krásné, kdyby se nyní vydal na cestu, o které se Foglarovým hrdinům ani nesnilo, až na oběžnou dráhu Země. Proto byl podán návrh do veřejné výzvy doporučit ježka na cestu. Třeba se tentokrát jeho příběh nebude odehrávat jen ve Stínadlech, ale také 400 kilometrů nad našimi hlavami. Je šance vzbudit zájem o Foglarovky v zahraničí a s rychlými šípy dělat svět lepší. Nominovat hlavolam na cestu do vesmíru můžete i vy, a to na stránce českacestadovesmíru.cz. 18. září ale návrhy končí. Já jsem pro, co vy? Mimochodem, máte už dnes splněn modrý život? Velký vont z Brna.
2: Vstáváte se Signál Rádiem.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia a dnešní dobrá zpráva určitě potěší filmové fanoušky.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Na Signál rádiu.
0: Jestli jste si oblíbili filmy Šifra mistra Leonarda nebo Anděle a démoni podle románu spisovatele Dana Browna, tak vás teď určitě potěší, že se filmového zpracování dočká i jeho poslední dílo Tajemství všech tajemství, které se odehrává v Praze. Tento týden Netflix začal v naší metropoli točit rovnou seriál a Praha v příběhu hraje samu sebe. Součástí děje jsou totiž legendy i tajemná zákoustí města. Filmaři využívají řadu známých míst v historickém centru, jako třeba Karlův most nebo Klementinum. Na vznik osmidílné série dohlíží sám autor románu Dan Brown, takže se můžeme těšit na pořádnou dávku tajemství, symbolů, legend, ale také napětí. Termín, kdy Netflix seriál nasadí, zatím zůstává tajemstvím.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, 4 minuty nás dělí od 8 hodiny, se mnou ve studiu už je Lucka Sinková, vítám tě tady. Bych ti taky mohl zapnout mikrofon.
1: To by si mohl, děkuju. Alebo taky nemusíš.
0: Představ si to, že lidi zkoumají kde co. A dokonce se teďko rozdávaly satirické Nobelovy ceny za takové opravdu, řekl bych, až praštěné nápady a výzkumy. Tak například se někteří věci zabývali evolucí líbání.
1: Ano, já jsem to měla ráno ve zprávách.
0: Ty jsi to měla ráno ve zprávách, no. Dokonce zkoušeli analyzovat kvalitu půdy pomocí spodního prádla. To vůbec jako nechápu. A jedna studie i zkoumala, jestli se boháči chovají opravdu hůř než ostatní.
1: To mě taky zaujalo a přiznám se, že jsem to nedočetla, protože jsem musela chystat další, trošku víc sofistikovanější zprávy.
0: No, přiznám se, že jsem tady taky jako nenašel, jak to dopadlo, no.
1: Ale takže nevíme.
0: Výzkumy jsou zajímavé, tady to vypadá, že se dá zkoumat vlastně úplně všechno a to naprosto teda, bizarními způsoby.
1: Hele, a nechcem se do toho přihlásit.
0: Že by? Ono nás něco napadne, viď?
1: To 100%.
0: Tak pojďme ke zprávám, tím trošku solidnějším, řekněme.
1: Tak, Evropu čeká výrazný teplotní kontrast, to tady Jiříku naznačoval, že se o víkendu u nás v Česku ochladí, ale jinde bude třeba vedro k padnutí, tak to probereme. No a české basketbalistky dnes vstoupí do mistrovství světa v Berlíně, na jaké soupeřky narazí. No, když tak jako naznačím, že si jdeme dát víno a kafe, tak možná a špagety, tak budete vědět.
0: A pizzu. A po zprávách opět to nejlepší z 80. George Harrison, Sister Sledge a nebo zpěvačka Sandra.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte na nehodu se zraněním na D1 na 150. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady se tvoří dlouhá kolona. A D1 ještě jednou, tentokrát 99. kilometr ve směru na Prahu. Dálnice je v tomto směru kvůli nehodě aktuálně uzavřená, tvoří se také dlouhá kolona. Na místě zasahují záchranáři. Jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: V pátek 4. září vám společnost dělá Signál Rádio a Lucie Sinková. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 přesunout nejnáročnější operace do specializovaných center. Jde hlavně o složité onkologické zákroky. Ministr Adam Vojtěch tvrdí, že pacienti mají v centrech větší šanci na přežití. Menší nemocnice se ale obávají horší dostupnosti péče a také odlivu mladých lékařů. Evropu čeká výrazný teplotní kontrast. Zatímco jih a západ zasáhnou mimořádná vedra s teplotami až kolem 40 stupňů, střední Evropou projde studená fronta. V Česku se o víkendu ochladí. Místy naměříme kolem 20 stupňů Celsia, ale začátkem příštího týdne opět teploty vystoupají k tropické třicítce. Polsko kvůli ruským provokacím posiluje ochranu svého vzdušného prostoru, zvyšuje aktivitu letectva a posiluje systémy rychlé reakce. Polské stíhačky tento týden už dvakrát zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun. Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v ruském Soči. Úřady rozsah škod nezveřejnili, místní ale hlásí exploze a rozsáhlý požár.
0: Co se děje v regionu?
2: 125 let provozu zítra oslaví trať mezi Zadní Třebaní a Hostomicemi. Na koleje takzvané Liteňky vyrazí i historický motorový vůz M131 přezdívaný Hurvínek, který tu jezdil čtvrt století. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost svést se vlakem, který po desítky let neodmyslitelně patřil k životu na podbrdských lokálkách. Vlak vyjede v sobotu ze Smíchovského nádraží v 9 hodin a 10 minut. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: České basketbalistky dnes vstoupí do mistrovství světa v Berlíně. Po 12 letech nastoupí proti Itálii. Utkání začne ve 8:45. Pokračuje rozehrávačka Eliška Joklová.
3: Za mě to asi bude nejdůležitější zápas v té skupině. Italky mají skvělou generaci, všechny hrajou Euroligu, jsou vyhraný, takže veliký pivotky, což je, bude oříšek, ale musíme se na to nějak takticky připravit.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme převážně oblačno, především na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později i tady místy bude pršet. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce 31. Tolik zprávy, počasí a teď už vám hezké ráno popřeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Páteční ráno se na Signál Rádio přehoplo přes 8 hodinu. My si za chvíli přiblížíme práci takzvaných značkařů, kteří pracují na silnicích a často kolem nich můžeme projet autem. No a pozor, dneska můžete získat úplně poslední poukaz v hodnotě 1000 korun na farmu Hanč ve Vraněnech u Mělníka. Tento poukaz můžete získat na čísle 910 260 910. Soutěžit o něj budeme před 8:30. S vámi je dál Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio. V těchto dnech se to v ulicích naší metropole hemží pracovníky pražských služeb. Právě toto období je pro ně velmi náročné, protože musí obnovit řadu přechodů a značek v blízkosti škol a školek, anebo připravit přechodné značení u různých uzavírek. A práce to rozhodně není jednoduchá. Více prozrazuje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
1: Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti, až zase příště pojedou kolem pracovníků dopravního značení.
0: Opravy silničního značení často probíhají za plného provozu. Takzvaní značkaři pracují na chodnících, silnicích, ale i dálnicích. A je tedy i na nás motoristech, abychom je při práci neohrozili.
2: Signál Rádio vám

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu. 4. září bylo v roce 1986 skutečně letní, tehdy jsme naměřili 34 stupňů. No a dnes se těch letních hodnot také dočkáme, i když teplotní rekord asi nepadne. Dnes nás bude provázet převážně oblačná obloha, na severu území ojediněle s přeháňkami. Přes den se bude místy i vyjasňovat, ale večer se od severu zatáhne a později se přidají přeháňky nebo déšť. Není vyloučená ani bouřka. Maxima dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy budeš až 31. Na víkend se nám potom ochladí. Teď už tady mám ale další příjemnou hudbu. Přichází hvězda 80. zpěvačka Sandra.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Páteční ráno trávíte se Signál rádiem a protože se blíží 8:30, začněte chystat telefony s číslem 910 260 910. Jakmile nám dospívá Michal David, budeme soutěžit. Teď vám ale ještě prozradím, co zajímavého jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu opět vzrostly. Před víkendem tankujeme benzín v průměru za 42 korun a 34 haléřů. Průměrná cena nafty se dotýká 46 korun. Analytici očekávají, že ceny u čerpacích stanic i nadále porostou. Nejvíce nafta, která by mohla zdražit ještě o více než korunu. O národní soutěž vín je mezi producenty letos opravdu mimořádný zájem. Do soutěže přihlásili přes 2900 vín. Výběr toho nejlepšího z tuzemské vinařské produkce má několik stupňů před výběru. Komise následně rozhodne o absolutním celonárodním šampionovi soutěže, vítězích jednotlivých kategorií a o stovce vín, která vytvoří Salon vín České republiky pro rok 2027. Výsledky budeme znát v listopadu. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu suchu chystá snížit odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je nyní 15 metrů pod běžným stavem. Poprvé v historii tak začne vylepšovat průtok v řekách voda ze Slabské nádrže. Pokud by začalo pršet více, mohla by se situace změnit. Do Ligy mistrů vítězně vstoupili hokejisté Pardubic, kteří porazili polské Tychy 6-0. Plzeň pak deklasovala švédský Regl 4-0. Naopak Liberec prohrál na ledě Tapary Tampere 3-6. A na tenisovém US Open se dařilo Jakubovi Menšíkovi, Marii Bouskové a Nikole Bartuňkové, kteří postoupili do třetího kola.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A mám tady dneska poslední poukaz v hodnotě 1000 korun, který můžete utratit na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Kromě čerstvého ovoce a zeleniny tam nakoupíte i další farmářské produkty, ale také sazenice a můžete ochutnat i skvělé dobroty ve zdejším bistru. No a já už se ptám, kdo pak se dovolal do našeho studia. Dobré ráno, tady Jirka.
2: Dobré ráno, tady Dušan,
0: Dušane, dobré ráno. Dušane, milujete brambory?
2: Beru to jako přílohu, ale asi je to z mých oblíbených příloh.
0: Jo, tak brambory vařené, pečené, hranolky, kaše, všechno se z toho dá připravit, bramborový salát, že jo? No a dneska odpoledne ve Vraňanech spouští samozběry brambor k uskladnění a můžete si je tam nazbírat za 8 korun za kilo. No a tak i moje otázka se bude týkat brambor. Budete, Dušane, odpovídat slovem ano nebo ne. A já se ptám, zkusilo lidstvo někdy pěstovat brambory také ve vesmíru, ano nebo ne?
2: Já myslím, že ano.
0: A to jste věděl nebo tipnul?
2: Lidstvo zkoušelo ve vesmíru pěstovat cokoliv. Myslím si, že i ty brambory tam patřily.
0: Ano, ano, bylo to v roce 95 na palubě raketoplánu Columbia a dokonce brambory byly první zeleninou vypěstovanou mimo naší planetu. Tak jo, pro vás to znamená poukaz na 1000 korun do Vraňan.
2: Skvělý, moc děkuju.
0: Super, jaké máte plány na víkend?
2: Zrovna jsem poslouchal počasí, že to má být tak jako nahoru dolů, na opačce, tak podle počasí asi, ale určitě bych chtěl nějaká příroda.
0: Jasná věc. Jako tak jo.
2: Nabíjející energie.
0: Tak přeju hezký víkend a za chvíli pošleme taky poukaz do Vraňan. Mějte se dobře, naslyšenou. Tak to byl poslední poukaz do Vraňan. Jestli jste nevyhráli, tak nezoufejte, zajděte se tam podívat tak i tak, stojí to za to. No a už brzy se můžete těšit na další zajímavou soutěž. Tak sledujte naše sociální sítě i webové stránky signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Půl deváté nám na Signál Rádio dospívala Kim Wilde a dá už se těšte na Stranglers, Eurythmics a nebo UB40.
1: Signál Rádio doprava.
0: Na D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, tvoří se zde dlouhá kolona, na místě zasahují záchranáři. Osobní a nákladní auto se srazily na D4 na 29. kilometru ve směru na Strakonice a ještě Brno, ulice Sportovní, tady se srazilo auto s motorkou, projet se dá s opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Máte naladěné Signál Rádio. O víkendu se pojede velká cena Itálie vozů Formule 1 a do Prahy se pro změnu sjeli nejlepší šipkaři světa. Více informací nám řekne náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy. V naší metropoli se totiž od pátku do neděle koná Czech Darts Open, tedy jedna ze zastávek Evropské tour. Do Letňan míří tisíce fanoušků a těší se především na nejlepší dva šipkaře současnosti. Jedničku Luka Littlera a dvojku Luka Humphreese. Házet budou také čtyři Češi, v čele s českou šipkařskou jedničkou Karlem Sedláčkem. Vítěz si odveze šek téměř na milion korun. A mistrovství světa vozů Formule 1 pokračuje v italské Monze a piloti budou v nedělním závodě nahánět lídra seriálu Itala Kimiho Antonelliho. Ten kvůli nedovolené výměně motoru odstartuje jako poslední. Na prvním místě průběžného pořadí má Antonelli náskok 59 bodů před kolegou z Mercedesu Russellem a Lewisem Hamiltonem na Ferrari.
2: Signály ze sportu.

0: Přeju vám hezký pátek se Signorádiem. Dnes nás bude provázet převážně oblačná obloha, na severu území ojediněle s přeháňkami. Přes den se pak bude místy vyjasňovat, ale večer se od severu zatáhne a později se přidají přeháňky nebo déšť a není vyloučená ani bouřka a maxima dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude až 31. Na víkend se nám potom ochladí, sobota by měla být převážně s proměnlivou oblačností, budou se objevovat přeháňky nebo déšť, které budou k večeru ustávat. Bude poměrně větrno a teploty zítra vystoupí na 19 až 24 stupňů. Neděle pak už bude slunečná, k ránu se mohou tvořit mlhy a po studeném ránu se teploty dostanou na 19 až 23 stupňů. Na začátku nového týdne opět začne do Česka proudit teplý vzduch od jihu, obloha bude jasná nebo polojasná, v pondělí naměříme 23 až 28 stupňů, v úterý by pak mohlo být až kolem 30, takže po víkendovém ochlazení se ještě vrátí letní počasí.
1: Největší hity 80. let vám na Signál Rádio.

0: Se skupinou Eurythmics pokračuje páteční ráno na Signál Rádiu. Chystá se tu kapela Elo a nebo UB40, ale nejdříve něco pro milovníky vína. Je tady čas různých vinobraní a tak na jedno pražské nás teď pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, ještě než vás začnu zvát na dobré víno, tak vás tak trošku poučím. Kdo z vás to neví, tak vinobraní je slavnost sklizně vinné révy, která je vyvrcholením celoroční práce vinařů na vinicích. Jedna z nejstarších zemědělských tradic proběhne v sobotu a v neděli také na Pražském hradě, konkrétně v Královské zahradě. A co si tady dáme? Tak samozřejmě musím začít burčákem, ten tu stoprocentně bude. Na místě bude i široká nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů a samozřejmě bude i ochutnávka kvalitních českých potravin značek Klasa a regionální potravina, a to od desítek výrobců. O hudební doprovod se postarají v prostoru letní míčovny Staropražská kapela a chybět nemůže samozřejmě také cymbálovka. Máte chuť na víno a nevíte co s dětmi? Klidně je vezměte sebou. Pro malé návštěvníky tu bude připravený doprovodný program. Vstupné na vinobraní se neplatí, tak si vínečko určitě užijte. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Říkáte si, že práce snů neexistuje? Možná vás vyvedeme z omylu. Co byste řekli na placeného ochutnávače zmrzliny? Jedna nová značka zmrzliny hledá člověka, který bude mít jediný úkol. Bude ochutnávat, hodnotit nové příchutě a sledovat nejnovější trendy. A pozor, honorář za to bude více než královský. Za tuhle sladkou práci může dostat až 10 000 dolarů měsíčně, tedy něco kolem 200 000 korun. A aby toho nebylo málo, tak ochutnávač bude také cestovat po světě a hledat inspirace pro nové chutě. O tuhle práci se prý mohou hlásit zájemci z celého světa. Tak co, nemáte chuť to zkusit?
1: Je

0: Na Signál Rádiu nám právě zpíval Joe Cocker. Máme 8 hodin 57 minut a naše ráno už jde do finále. Lucka Sinková je se mnou ve studiu. Vítám tě tady.
1: Ano, hezký den, signálový den.
0: Já vím, že často sleduješ sociální sítě, tak možná, že si tam zaregistrovala takový nový trend, který se šíří. Mladí lidé z generace Z si stěžují, že prý kvůli práci v kanceláři vypadají starší a strašně moc tam řeší a radí si, co s tím. Jo.
1: A jak, jak to jako no, teď takhle. Nad tím přemýšlím, jakože musí chodit distingovaně no, oblečení
0: ano,
1: nebo
0: ano,
1: jo?
0: Ano, oni si vlastně během práce někteří dokonce nasazují pleťové masky, protože jim prý klimatizace v kancelářích vysušuje pokožku. No a tak jim prý vadí, že do některých zaměstnání musí chodit velmi formálně oblečení a že to je prý také zestarušuje oproti tomu, když nosí třeba kraťasy a tričko.
1: Jasně. Tak no. Já tomu jako rozumím na jednu stranu, na druhou stranu my jsme spíš zmordovaní z toho vstávání, že?
0: Já nevím, já bych si spíš stěžoval na to, že třeba není dobré jídlo v kantýně. Než...
1: No a už jsme zase u jídla. Jako oblíbené téma. Já pro vás mám taky téma a sice, že hygienici letos nemuseli sice zavřít žádný z letních táborů, ale pokuty stejně padaly a velké a za co, to si řekneme. No a nedělní volby v Německu mohou být přelomové. Proč? To vysvětlíme.
0: Poslouchejte nás dál, to nejlepší z 80. vám hrajeme 5 let. Za chvíli Holly Johnson, Softcell a nebo kapela Queen.
2: Signál Rádio doprava.
0: Praha, ulice Plzeňská ve směru z centra, zdrží vás tady nehoda 2 osobáků. Počítejte taky s nehodou na D4 na 29. kilometru ve směru na Strakonice. Srazil se tady kamion s osobákem a porouchaný kamion zdržuje provoz na silnici 152 u Modřic na Brněnsku. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný páteční den přeje Lucie Sinková. Motoristé včera s premiérem Andrejem Babišem jednali o škrtech v plánovaném rozpočtu na příští rok. Dohodu zatím nenašli. Jednání budou pokračovat v pondělí. Předseda motoristů Petr Macinka označil navrhovaný schodek 389 miliard korun za příliš vysoký a odmítl jen kosmetické úpravy.
2: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1, 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší.
1: Ministryně financí Alena Schillerová naopak vidí prostor pro škrty jen v řádu jednotek miliard korun. Hygienici letos zkontrolovali přes 1330 dětských táborů. Žádný nemuseli ukončit. Pokuty ale dosáhly téměř 170 tisíc. Hlavně kvůli potravinám, pitné vodě a dokumentaci. Nedělní volby v německém Sasku-Anhaltsku mohou být přelomové. K jasnému vítězství míří AfD a nevylučuje se ani její samostatná vláda. Pokud by získala post zemského premiéra, šlo by o první takový případ v historii Spolkové republiky.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město spustilo další kolo elektronické aukce bytů. V ní magistrát nabízí celkem 17 bytů v centru metropole. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola a samotná aukce pak proběhne 24. září. Byty je také možné prohlédnout si na portálu Prahy. Podmínkou účasti v aukci je, že zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy. Proč? Tak to už je otázka na Petra Plintoviče.
4: Odpověď je jednoduchá. V Praze se totiž ode dneška do neděle koná Czech Darts Open, tedy jedna ze zastávek evropské tour. Do Letňan míří tisíce fanoušků. Těší se především na nejlepší dva šipkaře současnosti. Jedničku Luka Littlera a dvojku Luka Humphreyse. Vítěz si odveze šek téměř na milion korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný, především na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a bude pršet. Výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme i 31 stupňů. Na Signál Rádio 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Krátce po 9. hodině zůstáváte dál v té nejlepší společnosti Signal Rádia. Za několik minut založíme pásku do našeho magneťáku a připomeneme si hit, který jste možná také kdysi měli nahraný. No a dám vám i skvělý tip na dnešek a zítřek. Myslím, že potěší hlavně milovníky piva. Tak nikam neodcházejte. Hezký poslech Signal Rádia vám dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signal Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál rádiu Softcell a Tainted Love. Od synpopu se teď ale přesuneme ke kytarovější hudbě.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes tady pro vás mám klasiku roku 1989 od legendárních Queen, jde o single Breakthrough. Kapela prý do této jedné písně spojila dva nápady. Část totiž složil Freddie Mercury a část má na svědomí bubeník Roger Taylor. No a vznikl dohromady energický hit, který se hraje dodnes. A ještě něco pro vás mám. Zítra uplyne 80 let od narození Freddieho Mercuryho a tak si jeho nedožité jubileum ve vysílání určitě připomeneme. Teď už kapela Queen a Breakthrough.
1: Magneťák Signál rádia. A nep, co jsme si nahrávali na pás.

0: svého už 69. ročníku. Slavnost nabídne tradice, hudbu a samozřejmě to, co máme my Češi nejraději, tedy skvělé pivo a také pivní soutěže. Vstup je zdarma, no a doporučím vám taky podívat se na náš web signalradio.cz, případně do naší mobilní aplikace, protože tam najdete i další tipy, kam vyrazit.
1: Posloucháte Signál Radio.

0: Bello Impossibile a trocha italštiny v pátek dopoledne na Signa Rádu. Za chvíli kapela Týma nebo Elton John, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zavede na jednu víkendovou akci plnou motoristické historie.
1: Už o víkendu startuje 59. ročník jízdy do vrchu z Braslav Jíloviště. Akce navazuje na tradici nejvýznamnějšího motoristického podniku v tehdejším Československu. Ve startovní listině je 133 historických vozidel. Mimořádnou atrakcí bude 5 automobilů a 2 motocykly, které se účastnili už původních závodů v meziválečném období. Partnerem události je Národní technické muzeum. Před jehož budovou v Praze na Letné se vozy představí ve spanilé jízdě v neděli kolem 16. hodiny. Závod z Braslav Jíloviště se poprvé jel 25. března roku 1908 a postupně se zařadil mezi elitní soutěže do vrchu ve střední Evropě. Na trati závodili přední domácí i zahraniční jezdci, mezi nimi i Eliška Junková. Původní závodní tradice skončila v roce 1931. Od roku 1968 na ní navazuje vzpomínková jízda historických vozidel. Příští víkend se zase jede českým rájem Oldtimer Bohemia Rally. Prima zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Necelých pět minut před 10. hodinou na Signál Rádio skupina M People. Za chvíli další čerstvé zprávy a pak opět to nejlepší z 80. let. Skupina Erasure, Toto anebo Vanessa Paradis.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, ulice Na Pankráci, tady kolem nehody projedete s opatrností. Praha, Nuselský most ve směru na centrum, zdrží vás nehoda dvou osobáků, začíná se tam tvořit kolona. Brno, ulice Nové Sady, tady pozor na nehodu dvou osobních aut. A ještě máme nehodu na silnici 145 u Šumavského Štice na Prachaticku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Stáhněte si mobilní aplikaci Signál Rádia a buďte s námi kdekoliv na světě.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
6: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
7: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Signál Rádio, zprávy.
8: Pěkný páteční zářijový den přeje Lucie Sinková. Českým živnostníkům může s administrativou nově pomáhat umělá inteligence. Přes ChatGPT lze například vystavit fakturu, evidovat náklady nebo zjistit, kdo dluží. Umožňuje to český Fakturoid, který se jako první tuzemský fakturační nástroj dostal do katalogu aplikací ChatGPT. AI zvládne také načíst údaje z přijatých faktur a rovnou je zaevidovat. Česko v reakci na incidenty v Německu spojené s Ruskem přijalo bezpečnostní opatření. Ministr vnitra Lubomír Metnar jejich podobu neuvedl. Dodejme, že německá policie kvůli útokům na elektrické stanice prověřuje další dvě zařízení na západě země. Pátrá také po pisateli dopisu, který se k útokům přihlásil. V Německu zůstáváme. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen včera jednomyslně schválila plán proměny firmy do roku 2030. Cílem je zvýšit její efektivitu a konkurenceschopnost. Zároveň ale automobilka plánuje celosvětově zrušit dalších 50 tisíc pracovních míst.
1: Co se děje v regionu?
9: V případě průměrné mzdy si hlavní město stále drží v rámci České republiky prvenství. V letošním druhém čtvrtletí mzda meziročně vzrostla o 6,2% na 66 459 korun. Zaměstnancům v Praze tak měsíční plat ve srovnání s loňským rokem vzrostl průměrně o 3 874 korun. Oproti celostátnímu průměru lidé v Praze berou o 14 493 korun měsíčně více. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
8: Sparta i Plzeň už znají své soupisky pro ligovou fázi Evropské ligy. Sparta představila kádr bez výraznějšího překvapení. Nechybí v něm žádný z hráčů širší rotace. Plzeň ale jednoho hráče vynechala. Do evropské soupisky se nevešel obránce David Krčík, který přitom gólem proti Bělehradu zajistil Viktorce postup do ligové fáze.
10: Signál Rádio, počasí.
8: Dnešek je převážně oblačný, především na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a bude pršet. Výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme i 31 stupňů. Na Signál Rádio 80 s Jirkou.
10: Signál Rádio.
0: S 10. hodinou pokračuje páteční vysílání Signál Rádia. Dnes už je 4. září a před 3 lety v tento den zpěvačka Diana Ross překvapila svoji hudební kolegyni Beyoncé, když se objevila na oslavě jejich 42. narozenin a zaspívala jí tam Happy Birthday. Událostí z hudební historie stojí za připomínku více, počkejte si na ně pár minut. Zdraví vás Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
10: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne nás na Signál Rádiu postupně vede k víkendu, ale my se teď na chvíli vydáme proti proudu času. Hudební historii 4. dne měsíce září nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Jejich rozjezd náleží legendární bratrské trojici Bee Gees. Ti přesně před půl stoletím vyšplhali na vrchol amerického prodejního žebříčku s diskopeckou You Should Be Dancing. V následujícím roce pak zazněla ve filmu Horečka sobotní noci, když John Travolta čistí taneční parket.

Děláme posun až ku 4. září 2002. To se Kelly Clarkson, rodilá Texasanka, stala historicky první American Idol. O necelé dva roky později pak Česko podle této předlohy našlo svoji úvodní superstar, Anetu Langerovou.

Závěrečná vzpomínka je na premiérové vystoupení patrně největší star černošské hudby v Česku. Funkový parní válec jménem James Brown alias Kmotr Soulu přijel pražskou sportovní halu 4. zářijový den letopočtu 2004.

Scény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Na Signál rádu dospíval George Michael a teď už je se mnou ve studiu Lukáš Frelich. Vítám tě tady.
1: Hezké dopoledne.
0: Do kin půjde na podzim záznam koncertu George Michael The Fate Tour s restaurovaným zvukem a obrazem. Detaily k tomu máme v krásném článku v hudebních zajímavostech na našem webu, tak to je taková lákačka na web. A protože před námi víkend, tak budu lákat také na víkend, protože ano. My o víkendu připomeneme ve vysílání dvě velká výročí. V sobotu totiž to budou nedožité 80. Freddieho Mercuryho, v neděli pak nedožité 80. Hany Zagorové. Oboje se takhle krásně sešlo naraz do jednoho víkendu.
1: Oboje velké ikony, těším se na to.
0: Tak určitě zůstaňte dál s Lukášem, užijte si víkend a budu se na vás těšit v pondělí v 6 ráno. Posílám vám slejdy. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné páteční dopoledne, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let. Za moment Belinda Carlisle, Simple Red nebo třeba Phil Collins. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Poslouchejte na Praze 3, Hartigova ulice, u křižovatky s ulicí pod Krejcárkem. Tady je nehoda osobního vozidla a cyklisty. Nárazově se zdržíte asi do 5 minut, tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje Lucie Sinková. Požár nového onkologického centra v areálu Pražské nemocnice na Homolce způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Plameny zasáhly opláštění budovy a hasiči museli evakuovat pacienty i personál. Případem se teď zabývají kriminalisté, kteří vyšetřují příčinu požáru. Policie pátrá po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Žena ve středu ráno odešla z domu. Do práce v Ostravě ale už nedorazila a od té doby se neozvala rodině ani přátelům. Nemá u sebe mobil ani doklady. Policie má obavy o její život a zdraví a žádá veřejnost o pomoc. Do Česka míří výrazné ochlazení. Po dnešních teplotách kolem 30 stupňů přijde o víkendu studená fronta, která přinese déšť a místy i bouřky. Teploty se zítra většinou dostanou jen k 20, maximálně 25 stupňům. V neděli se začne znovu oteplovat a po víkendu nás opět čekají třicítky.
0: Co se děje v regionu?
2: Zítra se bude v centru Prahy běhat. Amatérští i elitní běžci celého světa vyrazí na trasu už 29. ročníku Birel Grand Prix Praha. Na programu tak bude podvečerní Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a následně večerní Birel běh na 10 kilometrů. Událost si vyžádá zejména zhruba od 16. do 22. hodiny dopravní opatření v centru Prahy, a to včetně dočasných změn na trasách linek hromadné dopravy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Výjimečná sezóna čeká českou házenou. Po 36 letech bude Česko hostit velkou mezinárodní akci. V Brně se totiž v prosinci odehraje část evropského šampionátu žen. Muže čeká kvalifikace na Euro 2028 a změny nastanou i v extralize.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný. Odpoledne se od jihozápadu v jižní polovině území přechodně ale vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví přehánky a místy i bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Zpěvačka Hana Zagorová by oslavila 80. narozeniny. Co vše se chystá k této příležitosti, to prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a teď i Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Simply Red teď s námi na Signál Rádiu. Na neděli 6. září připadnou nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové. Připomene jí muzikál, kniha, ale také komplet nahrávek a koncert. Víc prozradí mluvčí divadla Kalich Jaroslav Panenka.
1: V době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky Biograf Láska 2, nový příběh.
0: Nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové si v neděli připomeneme taky v našem vysílání.

0: Rick Astley a single, který nás v 80. hodně bavil. S námi se budete bavit i o víkendu, například sklářská slavnost, slavnosti chleba nebo japonské dny. To je jen zlomek akcí, které jsme prověřili a vybrali pro vás. Mnohem víc nápadů na sobotu a neděli najdete na našem webu. Tak se mrkněte a rozhodně o zábavu bude postaráno. signalradio.cz
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Helena Vondráčková a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Bryan Adams, Bee Gees nebo třeba Tasmin Archer. Máme toho opravdu hodně připraveno. Všechno za chvíli.

0: Jasmine Archer chvilku předpolednem na Signál rádiu. Za moment Susan Vega, Depeche Mode nebo Billy Joel. To nejlepší z 80. let vám hrajeme už 5 let. Teď nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Posledejte na dálnici D1 po cestě do Brna, 177. kilometr, tady je nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh, zdržíte se asi do 10 minut. Další komplikace vás čekají v Praze, ve Štěrboholech, křižovatka ulic Štěrnokostelecká a Průmyslová, tady je nehoda náklaďáku s osobákem, i tady se do 5 minut zdržíte. A ještě pozor na Praze 8, Rohanské nábřeží hlásí nehodu 2 osobních vozidel, komunikace ve snížené rychlosti zatím zůstává průjezdná. Tak to dejte nohu z plynu, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční poledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Sněmovní opozice podala k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí změny, které prosadila vláda Andreje Babiše navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Opozice zpochybňuje jak samotný obsah změn, tak i způsob jejich schválení. Podle ní mohou mít změny dopad na hospodaření státu a jeho budoucí rozpočty. Policie pátrá po zlatých prutech za 4 miliony 800 tisíc korun. Neznámý pachatel podvodným telefonátem připravil o zlato seniorský pár. Strážci zákona teď žádají o pomoc obchodníky se zlatem. Ve východoněmeckém Sasku-Anhaltsku se v neděli uskuteční zemské volby. Podle průzkumu v nich s výrazným náskokem zvítězí AfD, která by mohla získat 40 až 43% hlasů. Z Německa se hlásí zpravodaj Jaromír Mrhal.
2: Pozornost se bude soustředit v neděli především na to, zda AfD získá většinu mandátů v zemském sněmu a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Lídr AfD Ulrich Zietmund by se mohl stát prvním zemským premiérem z krajně pravicové strany od druhé světové války.
1: K volbám může přijít zhruba 1 milion 700 tisíc voličů.
0: Co se děje v regionu?
3: 125 let provozu zítra oslaví trať mezi Zadní Třebaní a Hostomicemi. Na koleje takzvané Litejnky vyrazí i historický motorový vůz M131 přezdívaný Hurvínek, který tu jezdil čtvrt století. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost svést se vlakem, který po desítky let neodmyslitelně patřil k životu na podbrdských lokálkách. Vlak vyjede v sobotu ze Smíchovského nádraží v 9 hodin a 10 minut. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík potřetí v kariéře postoupil do třetího kola US Open. Rakušana Jurije Rodionova porazil 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3 a k vítězství mu pomohla i speciální chladící vesta. Proti Američanovi Lirneru Tínovi teď zabojuje o postup do osmifinále. Dodejme, že zápas označil za bitvu nové generace.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný, odpoledne se od jihozápadu v jižní polovině území přechodně ale vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví přehánky a místy i bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 12 hodin a 2 minuty, dobrou chuť k obědu. Dva unikátní vynálezy, které boří svět techniky, představím za chvíli a budeme taky hrát. Na start Nick Cayman, hezké poledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Před rokem dobila svět techniky sprcha do postele, která nepromočí matraci ani povlečení. Letos to jsou sluchátka, která na uších ale rozhodně nenajdete. Zařízení se nosí kolem krku a reproduktory jsou umístěny těsně vedle uší, asi 5 cm od nich. Uši přitom tím pádem zůstávají volné. No a právě to je celý koncept těchhle z těch sluchátek nebo reproduktorů. Uživatel má získat totiž intenzivní zvukový zážitek podobný sluchátkům bez tlaku na uši a pocitu úplné izolace od okolí. No, já musím říct, že to je úžasná věc, přece jenom ta izolace k tomu okolí skrz sluchátka není dobrá, zvlášť třeba co se týče veřejné dopravy. A hrozně jsem zvědav, jestli se tahle vymoženost, co se nosí na krku, dostane k nám do Čech, jak bude z těch reproduktorů znát Signál Rádio a taky naše osmdesátky. Já myslím, že to bude mít velmi pěkný zvuk, těšíme se.

0: Velká ikona 80. let a Sandra. Česká mise k mezinárodní kosmické stanici se chystá. Otázkou ale zůstává, co si náš astronaut vezme sebou. Jedna z možností se nabízí a dost se o ní diskutuje. O co jde, prozradím za chvíli. Do té doby Tina Turner, Army of Lovers nebo třeba Tony Esposito. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Signál Radio.

0: pátek odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Poletí ježek v kleci do vesmíru. Pomoci mu v tom můžete i vy. Kolega Luděk Savana Urbánek se vrátil ze Stínadel a má čerstvé zprávy od Vonské rady.
1: Hezký dobrý den. Česká mise k Mezinárodní kosmické stanici ponese do vesmíru českou vědu, technologie i vzdělávání. Spolu s nimi poletí také příběh České republiky. A vznikl nápad, aby jedním z předmětů, které si český astronaut Aleš Svoboda vezme sebou na Mezinárodní vesmírnou stanici, byl také ježek v kleci. Symbol spojený s Jaroslavem Foglarem, rychlými šípy a tajemstvím Stínadel. Ten provází už několik generací čtenářů. Bylo by krásné, kdyby se nyní vydal na cestu, o které se Foglarovým hrdinům ani nesnilo, až na oběžnou dráhu Země. Proto byl podán návrh do veřejné výzvy doporučit ježka na cestu. Třeba se tentokrát jeho příběh nebude odehrávat jen ve Stínadlech, ale také 400 kilometrů nad našimi hlavami. Je šance vzbudit zájem o Foglarovky v zahraničí a s rychlými šípy dělat svět lepší. Nominovat hlavolam na cestu do vesmíru můžete i vy, a to na stránce českacestadovesmíru.cz. 18. září ale návrhy končí. Já jsem pro, co vy? Mimochodem, máte už dnes splněn modrý život? Velký vond z Brna.

0: Mac Bianco, chviličku před 13. hodinou. Tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let. Za moment skupina ABBA je připravena k Víni nebo Pet Shop Boys. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna, Bauerova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a taky zvýšený pohyb osob na vozovce. Zdržíte se asi do 10 minut. Další komplikace drobná vás ještě stále čeká v pražských Štěrboholech. Tady na křižovatce ulic Černokostelecká Průmyslová zůstaly nějaké předměty na vozovce po dopravní nehodě. Dejte tady raději nohu z plynu a hlavně jeďte opatrně.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kiriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři Jindřiška a Rozálie je 4. září. Pěkné páteční odpoledne přeje Lucie Sinková. Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9%. V červenci byla na 1,7%. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,3%. Alespoň to vyplývá z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Sucho na Orlíku odhalilo na dně několik rezavých sudů. Lidé si je kvůli známým orlickým vraždám spojili s trestnou činností a přivolali policii. Ta společně s hasiči otevřela 4 sudy. Všechny byly plné vody a podle policie šlo nejspíš o součásti starých pontonů. Ani část vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně nelze dle odborníků zachovat. Demolice bude pokračovat a torzo bude příští týden zbouráno. Česko dnes večer zasáhne studená fronta. Přinese déšť a místy i bouřky, které mohou doprovázet silné nárazy větru až kolem 70 km v hodině. Největší riziko je na severu Čech, kde platí výstraha meteorologů.
0: Co se děje v regionu?
2: Bývalá tramvajová vozovna Orionka na Vinohradech se dočká nového využití. Městská firma Technologie hlavního města ji přemění na kulturní a komunitní centrum. Podle plánu, který schválili radní, by na venkovních plochách mělo vzniknout reuse centrum pro využití starších věcí. Připomeňme, že někdejší vozovnu odkoupila Praha od dopravního podniku za téměř 190 milionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Bruselu dnes a zítra vyvrcholí atletická diamantová liga. Ve finále se představí jediná česká zástupkyně, a sice halová mistryně světa na 400

0: je tou špičkou, takže na to se moc těším.
1: A ženský závod na 400 metrů je na programu zítra v 8 večer.
2: Signál Rádio počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný. Odpoledne se od jeho západu v jižní polovině území přechodně ale vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví přehánky a místy i bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
2: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Hledáte novou práci? V tom případě poslouchejte dál, protože dobrý tip padl dnes ráno a za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: možná vás vyvedeme z omylu. Co byste řekli na placeného ochutnávače zmrzliny? Víc ráno prozradil Jirka Svoboda.
1: Jedna nová značka zmrzliny hledá člověka, který bude mít jediný úkol. Bude ochutnávat, hodnotit nové příchutě a sledovat nejnovější trendy. A pozor, honorář za to bude více než královský. Za tuhle sladkou práci může dostat až 10 000 dolarů měsíčně, tedy něco kolem 200 000 korun. A aby toho nebylo málo, tak ochutnávač bude také cestovat po světě a hledat inspirace pro nové chutě. O tuhle práci se prý mohou hlásit zájemci z celého světa. Tak co, nemáte chuť to zkusit?
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i hrát to nejlepší z 80. let. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o 6.
2: Vstávejte se Signál Rádiem, Signál Rádiem a budete vědět víc. Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která patří německému popovému duu, co udávalo v 80. letech diskotékový směr nejen u nás, ale i po celé Evropě. Oba pánové dokonce o sobě dali vědět i v období milénia, kdy vydali moderní single, ale jejich původní rukopis v něm byl stejně znát. My teď budeme mířit zpátky v čase do roku 1987. Modern Talking, don't worry.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Enya na závěr 13. hodiny, tady je Signál Radio a za moment i to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Roxette, Bonnie Tyler nebo Erasure. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna po dálnici D2, 2,5 km. Tady je nehoda osobáku s dodávkou, nárazově se můžete zdržet. Pár minut se zdržíte taky v Praze, ve Vyskočilově ulici na křižovatce s Michalskou. Tady je dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně a hlavně šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I před víkendem jste se Signál Rádiem. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Zdražování pohonných hmot zatím vyvažují nižší ceny potravin. Podle analytiků ale tento efekt postupně vyprchá. Inflace v srpnu zrychlila na 1,9%. Počátkem příštího roku by se mohla dostat až ke 3%. Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil k tomu říká.
2: Dlouhodobě máme problém ve službách, tam ta inflace zůstává rychlá, byť tady bylo jiné zpomalení, ale pořád je to daleko, daleko nad cílem. A pokud je o energie, tak tam působí to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, respektive jeho převedení na stát.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se příští týden v Soulu zúčastní Mezinárodního bezpečnostního fóra. Vystoupí tam v panelové diskusi věnované mezinárodní stabilitě. Spojené státy chtějí po evropských zemích zaplatit za vojenskou pomoc Ukrajině, kterou schválila předchozí vláda prezidenta Joea Bidena. Podle iDNES.cz by měly evropské státy uhradit zbraně a další vojenský materiál v hodnotě několika miliard dolarů.
0: Co se děje v regionu?
3: Řidiči i chodci se v Praze musí v sobotu připravit na podívanou a také komplikace. Vyvrcholí totiž 14. ročník Prague Harley Days. Prahou tak projede v rámci spanilé jízdy až 800 motocyklů. Řazení strojů začne v 9 hodin v dolní části výstaviště. Samotná hodinová jízda Prahou pak odstartuje v 10 hodin a 30 minut. Pořadatelé oznámili, že letošní ročník je zároveň posledním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Stejně jako včera kajakářský mistr světa Jakub Krejčí, dnes na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii nepostoupila do finále ani světová šampionka mezi kanoistkami Tereza Kneblová. A víkendové sedmé kolo první fotbalové ligy otevře zítra souboj vedoucí Slávie s druhou zbrojovkou Brno. V neděli čeká podještěcké derby Jablonec, kam přijede třetí Liberec. Sparta se představí v Hradci Králové a bude chtít ze středu tabulky poskočit výš.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně oblačný, odpoledne se od jihozápadu v jižní polovině území přechodně ale vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví přehánky a místy i bouřky. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 31 stupňů. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio. 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Soul Sister. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodové rytmy na páteční odpoledne, tady je Signál Rádio. Před námi je vzpomínka na mužskou formaci, která dobila hitparády a zpívala fistulí. Do hudební historie nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Jejich rozjezd náleží legendární bratrské trojici Bee Gees. Ti přesně před půl stoletím vyšplhali na vrchol amerického prodejního žebříčku s diskopeckou You Should Be Dancing. V následujícím roce pak zazněla ve filmu Horečka sobotní noci, když John Travolta čistí taneční parket.

Děláme posun až ku 4. září 2002. To se Kelly Clarkson, rodilá Texasanka, stala historicky první American Idol. O necelé dva roky později pak Česko podle této předlohy našlo svoji úvodní superstar, Anetu Langerovou.

Závěrečná vzpomínka je na premiérové vystoupení patrně největší star černošské hudby v Česku. Funkový parní válec jménem James Brown alias Kmotr Soulu přejel pražskou sportovní halu 4. zářijový den letopočtu 2004.

0: Takhle hraje Signál Rádio a Kruft House. Jedna z nejstarších zemědělských tradic proběhne v sobotu a i neděli na Pražském hradě. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Třeba Diana Ross, Duran Duran nebo Sandra. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.

0: Potřebujete vědět něco k našemu vysílání?
1: Napište dotaz na e-mail
0: studio@signalradio.cz. Signál Rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Září je ve znamení vyrovnání. Na jedno pražské nás vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, ještě než vás začnu zvát na dobré víno, tak vás tak trošku poučím. Kdo z vás to neví, tak vinobraní je slavnost sklizně vinné révy, která je vyvrcholením celoroční práce vinařů na vinicích. Jedna z nejstarších zemědělských tradic proběhne v sobotu a v neděli také na Pražském hradě, konkrétně v Královské zahradě. A co si tady dáme? Tak samozřejmě musím začít burčákem, ten tu 100% bude. Na místě bude i široká nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů a samozřejmě bude i ochutnávka kvalitních českých potravin značek Klasa a regionální potravina, a to od desítek výrobců. O hudební doprovod se postarají v prostoru letní míčovny staropražská kapela a chybět nemůže samozřejmě také cymbálovka. Máte chuť na víno a nevíte co s dětmi? Klidně je vezměte sebou. Pro malé návštěvníky tu bude připravený doprovodný program. Vstupné na vinobraní se neplatí, tak si vínečko určitě užijte. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Páteční 15. hodina je skoro tady a s vámi je Signál Rádio. Za moment status quo, John Paul Young nebo třeba Rigueira, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na jihu Brna, v ulici Dornych je nehoda 4 osobních vozidel a dodávky, neprůjezdný levý jízdní pruh, zdržíte se asi na 10 minut. Další komplikace, kde se zdržíte, je na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav. 17. kilometr, tady je nehoda 2 osobních vozidel a projíždí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Je pátek 4. září a já mám pro vás přehled toho nejaktuálnějšího. Soud dnes uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několika měsíčním týrání polil benzínem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Nepravomocný rozsudek ho uznal vinným i z týrání zvířat, ze znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. Podle znalkyň i soudu je náprava 24-letého mladíka se sadistickými sklony téměř nemožná. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před internetovými podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtu uživatelů komunikační aplikace Signál. Útoky jsou podle úřadu spojovány především s aktéry napojenými na Rusko. Tento týden se v Indonésii otrávilo zhruba 2000 lidí po jídle, které zdarma poskytuje vládní program. Hlavní organizace na ochranu lidských práv v zemi proto vyzvala policii k vyšetření případu.
0: Co se děje v regionu?
2: 125 let provozu zítra oslaví trať mezi Zadní Třebaní a Hostomicemi. Na koleje tzv. Liteňky vyrazí i historický motorový vůz M131 přezdívaný Hurvínek, který tu jezdil čtvrt století. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost svést se vlakem, který po desítky let neodmyslitelně patřil k životu na podbrdských lokálkách. Vlak vyjede v sobotu ze Smíchovského nádraží v 9 hodin a 10 minut. Honza Navrátil, Berounsko.
1: Sport. Nejlepší šipkaři světa se sjeli do Prahy. Proč? To ví sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Odpověď je jednoduchá. V Praze se totiž ode dneška do neděle koná Czech Darts Open, tedy jedna ze zastávek Evropské tour. Do Letňan míří tisíce fanoušků. Těší se především na nejlepší dva šipkaře současnosti. Jedničku Luka Littlera a dvojku Luka Humphreyse. Vítěz si odveze šek téměř na milion korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude zítra z počátku dne zataženo až oblačno. Na většině území s deštěm nebo přehánkami. Současně čekáme od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně s přehánkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Užijte si odpoledne a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. O víkendu nebude nouze o sportovní zážitky. Buďte dál s námi, za moment si vše shrneme. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a teď už je Elton John.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Status quo teď s námi na Signál Rádiu. Tento víkend nabídne hned několik zápasů první fotbalové ligy. Zítra se můžete těšit na Slovácko, které od 15 hodin přivítá Pardubice. V ten samý čas Sigma Bohemians, no a taky od 15 hodin bude hostit pražská Slavie Zbrojovku Brno. Od 18. hodiny Artis přivítá Plzeň, no a v neděli úderem 13. hodiny to rozehraje Mladá Boleslav doma proti Ostravě. Od 15 hodin potom v neděli Jablonec se utká s Libercem, Zlín s Teplicemi a úderem 18. přivítá Hradec Králové pražskou Spartu. Ať už fandíte komukoli, od nás budete výsledky vědět. Jsme Signál Rádio.

Tohle hraje Signál Radio. Věřím, že spousta z vás už má dnes po práci, že ten první poprázdninový pracovní týden je úspěšně za vámi. A tak vás malinko budu lákat na sobotní večer, protože nebudou chybět signály světových hitparád, ve kterých vám kolega Martin Hovorka přehraje rok vašeho života. Tentokrát nebudou chybět ty největší hity světového žebříčku z roku 1981. No a hned potom si taky můžete udělat diskotéku přímo u vás doma. Od 19 hodin rozjedeme 18 party a tady nachystáme 5 hodin tanečních hitů 80. let. Takže stačí pozvat přátelé, koupit něco dobrého třeba na grilování, nezapomenout na pití a dát si Signál Radio trošku nahlas. Tak s námi buďte i o víkendu.

0: Za 5 minut, 3:15, hezké páteční odpoledne vám za moment bude přát Terka Veselá, která dorazila do studia. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zeptám se, jaký mezník považuješ za do období, kdy začal podzim? Nebo respektive jinak, kdy začneš vyndavat takovéto podzimní oblečení a nosit?
1: Hele, já se asi neřídím tolik prázdninama jako fakt tím kalendářem, takže 23. září, myslím, že září vlastně jediný 23., tak jako pro mě začíná tak nějak ten podzim.
0: To znamená, že i kdyby venku bylo pořád 30, ty začneš nosit podzimní oblečení.
1: No tak to jako neříkám, ale zase mi přijde, že hodně lidí ho začalo nosit už i teď, víš, takže...
0: Jo, takhle. No, podle takového jako malého průzkumu, hodně lidí začíná podzimní oblečení nosit s příchodem 1. října.
1: Aha, no a to asi tak nějak sedí. Ono
0: takže
1: se ochladí.
0: Letos to budu záměrně sledovat, jestli skutečně 1. října zmizí kraťasy z ulic.
1: No tak jo. Tak mi pak řekneš.
0: Pak si řekneme výsledek. Terka s vámi dál po 16. hodině. Já se loučím, ale ne na dlouho, protože společně budeme zítra vstávat. Takže se na vás těším úderem 8. hodiny raní. A teď už si užijte Terku a taky zbytek pátku. She's crazy like food.

0: Cranberries na Signal Radio hráli chvíli před 16:15. Spolu s jejím odbytím si poslechneme zprávy Lucky Koldové, ale hned po nich už zazní osmdesátky od UM, Kylie Minogue nebo Queenu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Předtím ale ještě rychlý pohled na silnice a hlášená nehoda je na Praze 4 v ulici Na Chodovci, kde se srazily dva osobáky, a pak také na Praze 3 v ulici Seifertova. Na obou místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte šťastné cesty.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protem. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Petr Kramný, který si odpykává 28-letý trest vězení za vraždu manželky a dcery, neuspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění Nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Námitky k posudku měl uplatnit v trestním řízení. Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý hrazený areál Hřebčína, včetně navazujících pastvin v Napajedlech na Zlínsku, za kulturní památku. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Pražský dopravní podnik dokončil přestavbu křižovatky Legerovy a Vinohradské ulice a rekonstrukci přilehlé tramvajové trati, na kterou se od sobotního rána vrátí tramvaje, a to mezi stanicemi Muzeum a IP Pavlova. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Napsala to dnes ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na svůj zdroj. Kreml ani Washington zprávu oficiálně nepotvrdili.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město spustilo další kolo elektronické aukce bytů. V ní magistrát nabízí celkem 17 bytů v centru metropole. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola a samotná aukce pak proběhne 24. září. Byty je také možné prohlédnout si na portálu Prahy. Podmínkou účasti v aukci je, že zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Francouzský pilot Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka Formule 1. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace FIA obnovil jezdci týmu Alpine tresty, které v červencovém závodě dostal za překročení rychlosti v boxech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den bude zpočátku zatažený až oblačný, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. Na Moravě s nárazy až 55 km v hodině. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě se rtuť teploměru vyšplhá až k 17 stupňům Celsia. Tímto končí přehled zpráv. Přeji vám hezké páteční odpoledne a příjemný poslech následujícího hudebního programu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásné páteční odpoledne. Signál Rádio vám ho zlepšuje 80kovými rytmy. První týden školy je pryč, víkend už je na dosah ruky. Pomalu do něj vstoupíme s Wem, Kylie Minogue a Queenama. Ze studia vás moc zdraví Terka Veselá a já vám přeju pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Královská kapela, ta rozhodně nesměla chybět v pátečním vysílání Signál rádia. V těchto dnech se to v ulicích naší metropole hemží pracovníky pražských služeb. Právě toto období je pro ně velmi náročné, protože musí obnovit řadu přechodů a značek v blízkosti škol a školek nebo připravit přechodné značení u různých uzavírek. A práce to rozhodně není jednoduchá. Více prozrazuje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
1: Naši zaměstnanci manipulují denně s 20-kilogramovými značkami i podstavci, které váží až 30 kilogramů. Prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti, až zase příště pojedou kolem pracovníků dopravního značení.
0: Opravy silničního značení často probíhají za plného provozu. Takzvaní značkaři pracují na chodnících, silnicích i dálnicích. Je tedy i na těch za volanty, aby je při práci neohrozili.

0: Laura Branigan a její Gloria nás dostali do pár minut před 5:30, což je ideální čas na to si připomenout, že na našich webovkách signalradio.cz je mnoho různých typů na akce a výlety, takže pokud třeba ještě nevíte, kam o víkendu vyrazíte, právě tam se můžete inspirovat. Jsou tam například zmíněné slavnosti chleba ve slupy, které se konají zítra, takže milovníci chleba určitě koukněte, jestli vás tahle akce nezaujme. No a teď už si pojďme připomenout i to, co nás čeká dnes večer.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

Na Signál Rádiu jsme si připomněli české osmdesátky, ale do konce hodiny už zůstaneme zase ve světě, a to s Alice, Nazaretem nebo kapelou Mike and the Mechanics. Tak si na jejich hity počkejte.

0: All I Need Is A Miracle, to byl na Signal Rádiu poslední hit v 16. hodině. Před námi je doprava a zprávy, které pro vás připravila Lucka Koldová. S novou hodinou to pak na vás bude čekat playlist začínající s hity od Simple Minds, Bangles nebo od Aby.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první se na nehodu dvou osobáků připravte v ulici Modřanská na Praze 4, kde je možné, že se bude tvořit kolona. Potom i na D5 ve směru na Prahu, kde se nehoda dvou osobáků stala na 53. kilometru. A s pravděpodobným zdržením počítejte i na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru na D7, kde je nehoda osobního a nákladního vozidla. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne. Právě odbyla 17. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kdy řidič ve voze s 5 dětmi narazil autem do stromu. Testy z krve ukázaly přes 3 promile alkoholu. Kromě usmrcení z nedbalosti v přísnějším odstavci skutek policisté nově prověřují i s ohrožení pod vlivem návykové látky. Při nehodě zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí se zranilo, 4 z nich byly děti. Své stálé expozice otevře v neděli zdarma 15 muzejních a galerijních institucí v Česku, u kterých je zřizovatelem Ministerstvo kultury. Podle ministra tak začne u státních muzeí a galerií platit nové pravidlo, a to volných vstupů každou první neděli v měsíci. Dopravu v Bratislavě v pátek dopoledne výrazně zkomplikovala nehoda 13 osobních aut a kamionu v tunelu Sitina na dálnici D2. Ve směru od České republiky do slovenské metropole se kvůli odstraňování následků nehody zdržení pohybovalo kolem 1 hodiny.
0: Co se děje v regionu?
2: V případě průměrné mzdy si hlavní město stále drží v rámci České republiky prvenství. V letošním druhém čtvrtletí mzda meziročně vzrostla o 6,2% na 66 459 korun. Zaměstnancům v Praze tak měsíční plat ve srovnání s loňským rokem vzrostl průměrně o 3 874 korun. Oproti celostátnímu průměru lidé v Praze berou o 14 493 korun měsíčně více. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kánoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Versun-Marn dnes zvítězil o 16 setin sekundy, a to před lídrem seriálu Žigoulinem Hočavarem. V závodě kánoistek skončila Martina Sadková 6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítra z počátku dne zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Současně očekáváme od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost, zejména na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer pak bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jihovýchodě území až 26, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Mějte pohodové odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Odbyla nám 5. hodina, krásné odpoledne vám ze Signál Rádia přeje Terka Veselá. A už za chvíli se přidají i Simple Minds, Bangles a ABBA. No a po jejich singlech si dáme recept na pomazánku, která na vás může čekat v lednici pro takové ty chvíle, kdy v ní nebude nic jiného na zub. Teď už ale zase pojďme dát prostor hudbě.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

jsme na Signal Rádiu protancovali odpoledne. A pokud vám trošku vyhládlo, ale ještě se vám nechce dělat svečeří, moc doporučuji si k svačině udělat pomazánku z červené řepy. To pak hlavně můžete mít v lednici a dát si ji jen tak na chleba kdykoliv v průběhu dne. Příprava je opravdu jednoduchá, protože potřebujete pouze vařenou červenou řepu, čerstvý sýr, jako je třeba lučina nebo žervé, citronovou šťávu a sůl. No a jelikož za vás všechno promíchá mixér, jediné, co musíte udělat předtím, než na něm zmáčknete tlačítko, je červenou řepu nakrájet. Někdo ještě doporučuje už rovnou do mixéru přihodit slunečnicová semínka, ale někomu může více vyhovovat je přihodit až potom, co bude pomazánka hotová a promixovaná, aby semínka byla v celku. Takže to je na vás, ale potom už prostě stačí jenom pomazánku nandat do dózy, nechat ji v lednici a kdykoliv budete mít hlad, tak si ji můžete dát na chleba, do tortily nebo prostě třeba jen tak jako dip k zelenině. Tak já přeju dobrou chuť a pokračujeme v osmdesátkách.

0: Jedinečný Karel Gott nám zpříjemnil odpoledne a už za chvíli si od něj mikrofon převezmou Culture Club, Four Non Blondes nebo Nick Kershaw. Tak i nadále laďte ten nejlepší signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party signál.

0: Skoro ve 6:45 ladíte Signál Rádio, kde je zase konečně čas na to rozchodit náš studiový magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešním hitem se sice přesuneme do roku 1983, ale budete mít pocit, že by číslo mělo mít alespoň o jednu cifru navíc, protože málo který song 80. let zní tak futuristicky jako Living on a Video od kanadské kapely Trans X. Jelikož členové kapely jsou z frankofonní části Kanady, písnička nejdříve vyšla ve francouzské verzi, ale až ta anglická přinesla kapele zaslouženou slávu. A určitě není překvapením, že se velmi rychle hrála skoro ve všech klubech. Jestli je totiž někde opravdu výrazný synťákový motiv, robotický hlas a už zmiňovaná futuristická atmosféra, tak je to právě hit Living on Video. Tak se pojďme přesunout do budoucnosti vytvořené v minulosti.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Večer na Signal Rádio zakončujeme 17. hodinu. Po odbytí 18. si přijďte poslechnout 80. v podání Jasona Donovana, Phila Collinse nebo dvojice Otavan. Ale teď s námi buďte i skrze poslední dopravu a zprávy Lucky Koldové.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V této hodině se zastavíme v ulici Vysočanská na Praze 9, kde se srazil motocykl s osobním autem, takže tady radši přibrzděte. A se zdržením počítejte i na jižní spojce, protože někde na pomezí Zahradního města ve směru do Štěrbohol havarovalo vozidlo, které může bránit provozu ve skoro celé šířce komunikace. To by byla dnešní doprava, vy buďte za volanty opatrní a mějte bezpečné cesty pro zbytek pátečního večera. Ugačaka.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer se Signál Rádiem. V rychlém přehledu se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Francouzská agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, čímž podle svého vyjádření upozornili na jeho podceňování vlastní ochrany. Macinka se podle AFP nechal napálit a jeho ochranka ztrapnit. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány EasyGo Gate. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou. Práce započnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Pětice zemí Evropské unie, včetně Dánska, Řecka, Rakouska, Německa a Nizozemska, chce už začátkem roku 2027 posílat odmítnuté žadatele o azyl do takzvaných návratových center mimo EU. Na společném záměru se shodli na schůzce v Kodani.
0: Co se děje v regionu?
2: Bývalá tramvajová vozovna Orionka na Vinohradech se dočká nového využití. Městská firma Technologie hlavního města ji přemění na kulturní a komunitní centrum. Podle plánu, který schválili radní, by na venkovních plochách mělo vzniknout reuse centrum pro využití starších věcí. Připomeňme, že někdejší vozovnu odkoupila Praha od dopravního podniku za téměř 190 milionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství vozů Formule 1 pokračuje v italské Monze a podrobnosti dodá sporták Petr Plintovič.
3: Šampionát pokračuje v neděli velkou cenou Itálie a piloti budou nahánět lídra seriálu Itala Kimiho Antonelliho. Ten kvůli nedovolené výměně motoru odstartuje jako poslední. Na prvním místě průběžného pořadí má Antonelli náskok 59 bodů před kolegou z Mercedesu Russellem a Lewisem Hamiltonem na Ferrari.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítřek bude zpočátku zatažený až oblačný, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na jihovýchodě území se rtuť teploměru dostane až k 26, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě 17 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a těším se na vás zase zítra ráno.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Hezký podvečer s 18. hodinou na Signál Rádio si konec pracovního týdne užijeme s Jasonem Donovanem, Katrinou and the Waves nebo Philem Collinsem, ale taky se trošku vzděláme díky kolegovi Jirkovi Svobodovi, který si pro vás připravil zajímavosti z minulosti spojené s dnešním datem a očividně 4. září byl den mnoha začátku. O tom ale už za pár minut, pro teď vám ještě jednou hezký podvečer přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Náladu nám zlepšil Phil Collins s hitem You Can Hurry Love a pokračuje Jirka Svoboda.
1: Hezký den se Signál rádiem, je 4. září a to byl v roce 1837 den, kdy vynálezce Samuel Morse světu poprvé předvedl telegraf. My se telegrafickou rychlostí vrháme proti proudu času za připomínkou dalších výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2006 ke svému prvnímu zkušebnímu letu s cestujícími na palubě vzlétlo největší linkové letadlo na světě Airbus A380. V roce 1890 rozbouřená Vltava poničila Karlův most, dvě barokní sousoší se zřítila do vody a zahynuli čtyři lidé. Stoletá voda dorazila až na Staroměstské náměstí. V roce 1888 George Eastman patentoval první kameru na svitkový film a zaregistroval značku Kodak. V roce 1880 byl vydán patent na stroj na výrobu cigaret, který dokázal vyrobit 200 cigaret za minutu. Byl to historický zlom v jejich výrobě. A v tento den v roce 1781 španělští osadníci založili město El Pueblo de la Reina de Los Angeles, tedy dnešní Los Angeles.

0: Black Velvet v éteru Signal Rádia. Na hodinkových ručičkách 5 minut před 6:30 a už je za chvíli hity Too Shy, Hazard nebo 99 Luftballons. Tak s námi buďte i nadále.
1: Signal Rádio.

0: Velká německá hitovka nás na Signál rádiu dovedla do chvíle, kdy se slova ujímá kolega Luboš Dvořák a zavádí nás do motoristické historie.
1: Už o víkendu startuje 59. ročník jízdy do vrchu z Braslav Jíloviště. Akce navazuje na tradici nejvýznamnějšího motoristického podniku v tehdejším Československu. Ve startovní listině je 133 historických vozidel. Mimořádnou atrakcí bude 5 automobilů a 2 motocykly, které se účastnily už původních závodů v meziválečném období. Partnerem události je Národní technické muzeum. Před jehož budovou v Praze na Letné se vozy představí ve spanilé jízdě v neděli kolem 16. hodiny. Závod z Braslav Jíloviště se poprvé jel 25. března roku 1908 a postupně se zařadil mezi elitní soutěže do vrchu ve střední Evropě. Na trati závodili přední domácí i zahraniční jezdci, mezi nimi i Eliška Junková. Původní závodní tradice skončila v roce 1931. Od roku 1968 na ní navazuje vzpomínková jízda historických vozidel. Příští víkend se zase jede českým rájem Oldtimer Bohemia Rally. Prima zážitky přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Dobrý den, dovolala jsem se správně do rádia. Já jsem se poprvé v životě dovolala do rádia. Jsem tam nadšená, jsem úplně spocená.
2: Nazdár, zdravím Signál, tady je Pavel. Jenom bych chtěl říct, že od té doby, co hrajete osmdesátky, tak se moje rádio nejoblíbenější, protože to je moje mládí. Miluju to.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyrytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
4: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio. Signál Rádio.
6: Hezký večer s 19. hodinou. Na Signál Rádiu je s vámi stále Terka Veselá. Já vás všechny moc zdravím. Zároveň už co nevidět pošlu hit od Tears for Fears, ale kromě skvělých osmdesátek jsme si pro vás pro tuhle hodinu připravili i drby o tom, co se děje na sítích, takže můžete se těšit, že vám Martin Čípa prozradí například, jaký opožděný dárek od MTV dostala Madonna, kdo z našich oblíbenců 80. let tvrdí, že jeho kariéra rozhodně nekončí a jaká hvězda plánuje 16 koncertů v Paříži. Tak si to nenechte ujít.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: pátek večer jste se rozhodli, že vám společnost bude dělat Signál Radio a udělali jste dobře, protože vám teď kolega Martin Čípa řekne, co se děje na sociálních sítích hvězd.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Radio.
3: Madonna dostala od MTV opožděný dárek ke svým 68. narozeninám. Na Instagramu se pochlubila hned 11 nominacemi na letošní MTV Video Music Awards, a to včetně ocenění za umělce roku, nejlepší choreografii a nebo vizuální efekty. Výsledky budeme znát 27. září. Sítě v minulém týdnu zaplavily zprávy o Dolly Parton. Byť nebyla původně popovou hvězdou, dostala country do mainstreamu, a to i v osmdesátkách, třeba hitem 9 to 5. Kromě vzpomínek kolegů ze showbiznisu už se objevila taky zpráva o možném přejmenování letiště v Nashvillu na Dolly Parton Airport. Phil Collins pak řekl v rozhovoru pro hudební magazín Prog, že jeho kariéra rozhodně není u konce. Prý se těší 100% zdraví, přestal pít a začal cvičit. V září vydává reedici své debutové solové desky Face Value z roku 81 a nevylučuje, že po dlouhých 16 letech přijde i něco z brusu nového. A objevilo se také video, ve kterém Celine Dion přijíždí do Paříže, kde naplánovala neuvěřitelných 16 koncertů, které budou probíhat až do půlky října. Před hotelem na ní čekali davy fanoušků, se kterými se šla také osobně pozdravit. Nezapomeňte sledovat i Signál Radio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: Půl osmé si dopřáváte nestárnoucí hity 80. let. Před námi jsou Pet Shop Boys, Lighthouse Family nebo Cyndi Lauper, ale taky bude čas na signály pro radost neboli písničku na přání. Určitě se tady můžete zapojit a jakmile v éteru uslyšíte výzvu, volejte do našeho studia na 910 260 910.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: To byla Cyndi Lauper a hit Girls Just Want to Have Fun na Signal Rádiu, kde teď budeme mít o zábavu postaráno díky posluchačce Renatě.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dnešní písnička na přání je skrze zprávu přes naší apku, kam nám napsala posluchačka Renča, že přeje hezký víkend všem posluchačům, ale především svému manželovi Jirkovi, který prý zrovna jede na cyklovíkend se svými kamarády a na cestu jim posílá Pink Floydy. Takže pánové, ať to na kolech pěkně sviští, ale nejdřív šťastnou cestu.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: 8. hodina je tady, krásný večer vám přeje Terka Veselá, ale nebudu v tom určitě sama, ve frontě na pozdrav čekají i Europe, Paul Young, Jezu a potom hlavně kolega Lukáš Bláha. Jeho signály hudební minulosti se blíží, tentokrát s datem 4. září. Tak se přijďte poslechnout, co zajímavého se v dni s tímto datem stalo a prozatím užívejte poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční večer trávíte se Signál rádiem, kde se slova ujímá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Jejich rozjezd náleží legendární bratrské trojici Bee Gees. Ti přesně před půl stoletím vyšplhali na vrchol amerického prodejního žebříčku s diskopeckou You Should Be Dancing. V následujícím roce pak zazněla ve filmu Horečka sobotní noci, když John Travolta čistí taneční parket.

Děláme posun až ku 4. září 2002. To se Kelly Clarkson, rodilá Texasanka, stala historicky první American Idol. O necelé dva roky později pak Česko podle této předlohy našlo svoji úvodní superstar, Anetu Langerovou.

Závěrečná vzpomínka je na premiérové vystoupení patrně největší star černošské hudby v Česku. Funkový parní válec jménem James Brown alias Kmotr Soulu přijel pražskou sportovní halu 4. zářijový den letopočtu 2004.

0: 9:30 ladíte Signál Radio a jelikož čas vinobraní je tady, na našich webovkách se můžete podívat, kam za nimi vyrazit. Mezi prvními, které se konají už tento víkend, je například posvícenské vinobraní v Máslovicích v obci nedaleko Prahy. Připravené pro vás bude ale nejen ochutnávka vín a burčáků a dalších dobrot, ale i hudba a tradiční program. Tak koukněte na www.signalradio.cz a vyrazte za vínem. Už zítra.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

Sunshine Reggae, to už snad nemůže být ani pozitivnější písnička k odchodu. Loučí se s vámi Terka Veselá, mějte krásný páteční večer. Nezapomeňte, že od celé vás čeká 80ková romantická jízda The Power of Love a my se slyšíme v neděli. Do té doby krásný víkend, ahoj.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádio.
1: Zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: o tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádiu. Posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.